0: bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Díky moc.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

0: Signál.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Kytary.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradil.

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: www.radio.mb.cz
9: Radio MB.

0: bylo 8 hodin. Radio MB.
1: Radio MB. Zprávy.
2: A přinášíme další zprávy Rádia MB. V souvislosti s realizací projektu Telematika je do 12. června částečně uzavřen provoz na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka je po celou dobu průjezdná. Doprava je ale vedena bez světelného signalizačního zařízení. České a moravské mini pivovary loni meziročně uvařily o 8 000 hektolitrů piva méně, hovoří prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Boldřich.
3: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni. V loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
1: Sport.
2: Už zítra odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji a český národní tým se nám představí ve 20 hodin a 20 minut v zápase proti Dánsku. Sobotu pak narazí na Slovinsko a hrát se bude ve stejném čase. Takové byly další zprávy. Mějte krásný čtvrtek.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu.
2: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: www.radio.mb.cz
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: kriminalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.

Aerosmith na rádiu MB, já tuhle píseň prostě miluju, tak buďte dnes všichni rozhodně crazy. O čem například bude řeč v dnešním dopoledním rozjezdu, který začne úderem 9. hodiny? Budeme se například věnovat regionální muzice i tématům. Chybět nebude soutěž. Budu pro vás mít vstupenky volňásky na Valečov, kde už zítra vystoupí kapely Čechomor a také Argema. V 10 hodin nás čeká i rozhovor se starostou Mnichova Hradiště. Dorazí Jiří Plíhal, bude to živý rozhovor. Teď jdu ale ze všeho nejdříve vařit kávu. Hezké ráno.

Tak trochu jo, je to moje vina, kéž bych mohl získat zpátky onu lampu, lampu Aladina.

0: bylo 9 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Na rádiu MB vysíláme další zprávy. S ohledem na havarijní stav opěrné zdi v Rybničné a Viničné ulici v Mladé Boleslavi pokračuje úplná uzavírka provozu v části Viničné směrem do centra podél opěrné zdi až po Rybničnou ulici. Toto dopravní omezení má trvat do konce letošního roku. Třídílný dokument s názvem 72 hodin ukáže, jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci bez elektřiny, vody a internetu. První díl uvede YouTubeový kanál CZE Experiment 17. května a hovoří režisér Jan Látal.
3: Tenhle experiment ukázal, že Češi moc na přípravu na krizi nemyslí. Spousta z lidí, kteří jsme oslovili, tak neměli žádnou přípravu doma, což já teda osobně taky třeba nemám, takže jsem jeden z těch, kteří nejsou připraveni. A ukázal i to, že důležitější možná než ty zásoby je nějaká schopnost spolupráce a třeba jako schopnost reagovat v krizi a tak dále. To znamená i ta psychická připravenost.
1: Sport.
2: Plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na mistrovství světa ve fotbale nezahraje. Kouč Viktorie Martin Hyský uvedl, že 30-letý obránce včera absolvoval operaci kolene. To byly další zprávy Rádia MB. Já vám přeji krásný čtvrtek.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Five na rádiu MB začal dopolední rozjezd, teď už tedy ofiko 9 hodin a 5 minut, skoro 6. Zaměříme se v něm na zlepšení nálady, jak už jsem předeslal, budeme se věnovat i regionální muzice, to my zase rádi. Chybět nebude soutěž o volňásky na zítřejší Valečov, kde vystoupí Čechomor a Argema. Tak číhejte, určitě to mezi 9 a 12 přijde. V 10 hodin pro změnu přijde starosta Mnichova Hradiště a budeme si povídat o novinkách a investicích v tomto městě. Bonifácové právě dnes slaví svátek, přejeme vám, pánové, všechno nejlepší.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmy.

0: Boys Blue na rádiu MB, přesný čas 9:45. Znáte to, když se někdy ráno probudíte, přijdete do práce, ale třeba ještě než přijdete do práce, prostě vůbec nic vám nejde a všechno vám padá. Tak to se mi stalo třeba v pondělí, když jsem přišel sem do studia, vzal jsem sluchátka do ruky, rozpadly se mi v ruce. Mikrofon najednou nešel utáhnout, takže mi tady vlál a vysílalo se mi opravdu špatně. Potom vlastně nám na malou chvíli dokonce i vypadlo vysílání, protože měl problém náš dodavatel internetu. Takže to byl teda den. No dnes jsem nezačal o moc lépe, šel jsem si umýt svůj hrníček na kávu a nejen, že jsem ho rozflákal, ale ještě jsem se trošku pořezal. No tak snad bude lépe, no jak už jsem říkal, zaměříme se právě na zlepšení té nálady v této hodině určitě. Dáme si i skvělou muziku, teď tu bude Mel C, hezké dopoledne.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Blink 182 na rádiu MB to nebyla regionální muzika, ale my regionální muziku jinak hrajeme samozřejmě moc rádi. Informujeme vás o kulturním dění na Mladoboleslavsku a teď také krátce o kapele Holky Tonk. Luky, znáš Holky Tonk?
1: No samozřejmě, že je znám, dokonce osobně, protože Holky Tonk, pokud chodíte na večerní adventní trhy vlastně v prosinci, tak docela pravidelně tam vystupujou, takže
0: to,
1: určitě známe,
0: to.
1: Samozřejmě.
0: Tak děkujeme za příspěvek. Na svém webu kapela popisuje vznik poměrně neformálně, jako projekt několika maminek, které si začaly společně hrát a psát vlastní písně. Tyhle baby hrají převážně akusticky a hodně staví na trojhlasech, hudebně míchají folk, pop a lehký country nádech. Písně mají dost civilní názvy a témata, třeba Tisíc myšlenek, Internety, Vana, nebo nejnovější Děti jsou taky lidi. Právě nový single Děti jsou taky lidi vznikal ve studiu Aluna s producentem Vítem Maršálkem. Kapela ho věnovala rodičům dětí, které mají vlastní názor, což docela vystihuje jejich styl textu. Zní to takhle.

0: chodit do školy.
1: Pamatuju si, Luky, že v Boleslavi byla i dívčí kapela, tuším Kafe se jmenovala ta kapela.
2: Já mám pocit, jestli to nebyla Fiora, Fiora Ameriky. Ameriky,

0: která těch kapel měla hodně, takže já už se v tom, potom jsem se v tom přestal trošku orientovat, ale ano, byla to, jo, byly taky mladý talentovaný holky a teďka Fiora, tuším, hraje v nějaký už rockový kapele.
1: Tyhle
0: holčičky, na kterými jsme se
1: vyrostli,
0: chodili, tak nám trošku vyrostly.
1: Jasně, no. Tak zpět ke kapele Holky Tonk, už pozítří se představí třeba v kafe Ořech v Mnichově Hradišti, tak se můžete těšit na dvoj koncert a také na křest tohoto singlu.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Michalka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.
10: Radio MB. Radio MB.

0: Legendary, tohle je Bon Jovi, jedna z jeho, řekněme, novějších. Přátelé, jak lze okamžitě zlepšit náladu? Jsou například okamžité restarty pro hlavu, dýchání, studená sprcha a tak dále. Někdy se stačí třeba jenom protáhnout, i jednoduchý stretching zlepší pocit během pár minut. Mně třeba zlepší den káva, horší je, když ji rychle dopiju, káva najednou není. Také může náladu zlepšit vědomí, že něco vyhrajete, tu šanci budete mít tady u nás na rádiu MB ještě v dnešním dopoledním rozjezdu. Budu pro vás mít vstupenky na zítřejší Valečov. Nás ale zajímá aktuálně hlavně dávka dopaminu, to znamená oblíbená hudba. Já doufám, že udělá radost i tahle. To je Sydney Youngblood.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 10 hodin. Radio MB. Právě teď pro vás mám další zprávy Rádia MB. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude parkoviště u magistrátu odboru dopravy v Havlíčkově ulici. Vyčistí se také Belveder a nové parkoviště na Slovance. Nezapomeňte včas přeparkovat svá vozidla. Prezident Petr Pavel se v Bukurešti setkal s nevládnoucí rumunskou královnou Margaretou a jejím manželem princem Radem. Prezident navštívil Rumunsko kvůli summitu takzvané bukureštské devítky. No a k tématům summitu řekl následující.
1: Zároveň to byla i příprava na summit v Ankaře. Výsledkem tohoto jednání bylo přijetí deklarace, která znovu potvrdila vůli k plnění závazku přijatého Hágu, tedy dosáhnout výdajů na obranu vyšší 5%, z čehož těch 3,5 je na čistě vojenské obranné schopnosti a 1,5 na související výdaje s obranou. Zároveň potvrdila vůli nadále podporovat Ukrajinu a Moldavsko.
0: Sport. Fotbalisté pražské Slavie ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec vysoko 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. To fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul porazili doma Liberec 1-0. Zprávy končí, já vám přeji hezký čtvrtek.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

směnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: Slibovaný rozhovor na rádiu MB může začít. Našimi hosty jsou dnes starosta Mnichova Hradiště, pan Jiří Plíhal, a také místostarosta pan Jan Mareš. Pánové, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
0: Také blíží se čas bilancování, k tomu se samozřejmě dostaneme, důvod je jasný, poslední půl rok ve funkci, ale ze všeho nejdříve bych se rád zeptal na několik investic, ať už aktuálních nebo plánovaných, a ještě předtím na jednu z očekávaných událostí, protože to je už tuto sobotu. V Mnichově Hradišti se totiž uskuteční pojzerský folklorní festival. Patří mezi vaše oblíbené tahle akce třeba? Nenecháte si ji ujít?
1: Takhle ulicí určitě nenecháme, protože je to ve městě, jak městu to patří. My jsme začali s pojzerským festivalem vlastně spolupracovat před 2 lety. První vlastně přesun do Hradiště byl na náměstí, pak vlastně i ten pojzerský festival zvolil atmosféru trochu komornějšího prostředí ve farním areálu, ale tam si myslím, že to opravdu tomu sedí a hodí se to k tomu a že i ty účastníci si to užívají, ale každopádně podívat se půjdeme a jako město to podporujeme.
0: Mm-hmm. Program samozřejmě i na pojzerskýfestival.cz. Pomalu se u vás v Mnichově Hradišti chystáte také na léto. Pláž u Jizery na Kamínkách je připravena?
2: No, určitě, teďka vlastně 27. dubna tam proběhla brigádička, takže dobrovolníci to tam zvelebili. Pan správce zeleně posekal trávu a připravili jsme pískovej vles do řeky, takže určitě tam je všechno připravené, už jenom aby bylo pěkně.
0: O pláži ještě bude řeč, teď k těm investicím. Historické prostory v přízemí radnice, ve kterých sídlí vedení města, kancelář, vedoucí úřadu, projdou výraznou modernizací a rekonstrukcí. Tak co všechno se tady změní a kdy?
1: Tady ta investice je vlastně vyvolaná, protože některé ty věci, které v té radnici v tom starostenském křídle jsou fakt z roku 1975. Takže rozvody, podlahy, už opravdu, tam to není ani tak, že bychom chtěli něco moc krásného, ale je to opravdu o tom, že už to neodpovídá současnému stavu a někdy je to i havarní. Takže změní se, vybouráme některé příčky, budou samozřejmě nové interiéry, nové dveře, ale hlavně je to o těch opravdu podlahách, trubkách a drátech.
0: Já se zeptám i dále na stavbu skateparku. Ta už se podle všeho blíží do finále.
2: Tak tam už jsme úplně ve finále. Opravdu tam už teďka možná už sklízejí oplocení ze stavby a připravujeme grand opening na pátek 29. května, kde pozvu všechny příznivce kolečkových sportů. Budou tam nějaký kluci, kteří jsou strašně šikovní, vlastně skateboarding, olympijský sport, takže propagace skateboardingu, budou tam nějaké soutěže, hudba a myslím, že bude to velice příjemný odpoledne strávený pro rodiče a děti, ať si to vyzkoušejí, vlastně ty naše nové rampy.
0: Takže spojujeme příjemné s užitečným, to byla další pozvánka. Rozbíhá se také příprava rekonstrukcí celé řady uličních prostor, vlastně Šliková, Kaplířová, Harantová, ale také Dukelská a Kapitána Jaruše. Všechny tyto ulice čeká v nejbližších letech rekonstrukce. Je to už potřeba, je to už nutné?
1: Některé ty věci jsou opravdu potřeba a my vlastně v tom Hradišti za těch posledních 12 let postupujeme tak skoro od jednoho konce města na druhý a opravdu jsou to věci, kde v těchto ulicích se naposled dělali chodníky v roce 50. Jo. Takže prostě potřebujeme, jsou už ve stavu tomu, že to opravdu potřebují, a takže snažíme se tomu dát nějaký takový opravdu rámec i moderní, ze zelení, tak aby to odpovídalo současnému stavu.
2: Já možná k tomu dodám, jsou to vyvolané rekonstrukce. Každý rok pořádáme se správci sítí takzvané koordinace, kde vlastně oni nám říkají, hele, my bychom potřebovali, tady bychom potřebovali vyměnit plynový potrubí, tady kanalizační, tak to tak dáváme dohromady a snažíme se to uskupit, takže nám z toho vychází, že vlastně nějaký každý ty lokalitě, když řekne plynář, že bude měnit plyn, což je třeba případ ty Kaplířovy ulice, tak my se tam k tomu přidáme a řekneme, jo, tak vy uděláte plyn a my k tomu doděláme ten zbytek ty povrchy, kde vlastně ty plynáři nám zaplatí třeba půlku asfaltu. Takže jakoby z hlediska města to je výhodný, sloučí se to a ušetří se penízky.
0: To je tedy budoucnost, ale ze Salapky hlásili hotovo už v dubnu. Jak to tu aktuálně tedy vypadá?
1: Tam to také vlastně bylo spojené s plynařema, kde se dělala nový vlastně rozvod plynu a my jsme řekli, jo, uděláme taky nový asfalt. A zrovna na té Salapce jsme zjistili, že vlastně v těch 80, když tam tu silnici stavěli, tak se s tím nedali moc práce a byl tam místy položený asfalt na blátě. Takže nakonec tam vlastně jsme dělali opravdu komplet rekonstrukci celé silnice. Sice se to jaksi finančně prodražilo, ale máme na 40 let klid.
0: V roce 2029 hodlá město představit také nové městské muzeum v domě u Hroznu. Na co se tady můžeme těšit?
1: Já myslím, že se můžeme těšit na krásně opravený dům a přesun muzea ze zámku a my si od toho třeba slibujeme jako město i to, že se zvýší atraktivita náměstí, že tam prostě bude prvek, proč by lidi měli na to náměstí přijít. Muzeum teď momentálně prakticky leží dokumentace pro stavební povolení na stavebním úřadě, takže chtěli bychom začít opravdu co nejdříve. Určitě třeba částí toho muzea bude Ilias, na který v Hradišti nesmíme zapomenout, takže jednáme o tom, že dokonce v expozici bude kabina Iliasu vystrojená, tak aby si mohli návštěvníci sednout do nákladáčku a vyzkoušet si to, jaký řidič chleba měl.
0: Mm-hmm. Město se zaměřilo také na stav Husovy aleje. Pracovat se tu má, myslím, na etapy. Řeknete nám k tomu více?
2: Husova, ale teďka úplně si nejsem jistý, to jsme s tím ne,
0: Máme tu samozřejmě i nápovědu. Klidně Martin může k nám, samozřejmě.
3: Dobré dopoledne, ano, Husova alej, tu čeká teď od 25. května zhruba týdenní revitalizace střední části, je to ta levá strana, když se stoupá nahoru na horku a než se přijde k lávce, tak tam budou probíhat prořezy stromů, zajišťování těch rozvětvení a tak, aby ta alej byla bezpečná a ozdravená.
0: Takže tak půjde hlavně o
2: přírodu. To jsou takové věci, které k nám se k vedení stěhování nedostanou, protože to jsou jako to je běžná údržba, jo. Jasně, to jasně. My neřešíme moc, u nás se spíš jako řeší takové ty strategičtější věci.
0: Já
1: bych do toho skočil Honzovi, tady to je ukázka toho, že to prostě musí fungovat i bez toho starosty, jo? Nebo místo starosti, prostě to jsou věci, které to je běžný život města, který prostě běží.
0: Vy jste dostali na stůl výroční zprávu městské policie. Je něco, co vaše město třeba vyloženě trápí v tomto ohledu?
1: Já bych k městské policii v Hradišti vůbec k situaci bezpečnosti v Hradišti řekl to, že je dobrá. My se každý měsíc scházíme i ze státní policií, s hasiči, s úřadem práce, zjišťujeme v rámci takové platformy Bezpečné město, co se v Hradišti děje. A já to musím zaklepat. Samozřejmě občany Hradiště trápí popíjení alkoholu na veřejných místech, ale zase, když to teďka asi srovnám s Boleslaví, tak je to úplně jiný rozsah. A samozřejmě ta městská policie se s tím snaží v rámci možností něco dělat, ale myslím si, že Hradiště je bezpečné město a v rámci možností ta městská policie opravdu se snaží i ty drobné vlastně delikty toho porušování nějakého soužití řešit a opravdu v Hradišti se žádné trestné činy a tyhle ty věci nekonají a jsme za to rádi a mám z toho radost.
0: No už v lednu se rozběhly také práce na novém strategickém plánu rozvoje města, který hledí až do vzdálené budoucnosti roku 2045. V březnu se dostala ke slovu také veřejnost, tak co jste na tomto setkání, co jste se dozvěděli?
1: Já bych řekl, že jsme se dozvěděli to, což plyne i z takových celostátních statistik a z celostátních zjišťování, že město bude postupně stárnout, bude přibývat lidí ve věku nad 65 let a bude ubývat dětí. Takže jeden ze strategických úkolů bude toto zastavit, protože jinak by fakt to město zestárlo, že znamená příležitosti pro mladé rodiny, bydlení, po případě i to, aby jsme udrželi, v Hradišti není nezaměstnanost, ale my bychom raději, aby více lidí z Hradiště pracovalo v Hradišti, aby nemuseli jezdit do Boleslavy, takže to jsou ty věci z toho strategického výhledu, samozřejmě i o ty seniory 65+, se budeme muset nějak postarat, to znamená, jak zesílit terénní péči, tak po případě i nějaké seniorské bydlení, ale důležité je to, že i z toho dotazníkového šetření nám zešlo to, že Hradišťáci jsou spokojeni. Hradišťáci jsou spokojeni a to je důležitý i vlastně výsledek té naší práce, ale musíme pracovat na té strategii dlouhodobé, aby byli spokojeni nadále.
0: Určitě jste se ptali i na jednotlivé projekty. Mě zajímá třeba nový bazén, případný nový bazén. Přejí si ho lidé? Je vůbec možná ta výstavba?
2: Ale je to tam jako jeden z těch jakoby největších požadavků na město, ale teď jsme byli v Litomyšli se třeba se podívat, tam mají bazén.
0: Takže to řešíte.
2: Je to podobně velké město, akorát, že právě i z toho strategického plánu, jako z těch analýz vychází, že ráno se polovina lidí sebere a odjede pracovat do Mladé Boleslavy, do Mnichova Hradiště zase přijede třetina obyvatelstva z vesnic a takhle se to promíchává. A prostě jeden z těch velkých nedostatků byl třeba nedostatek služeb, to je i ten bazén. A v takovém si myslím, že my úplně nemáme dostatek jako kapacity na to, aby jsme byli v Mnichovu Hradišti jako schopní ten bazén udržet a provozovat ho v nějakém ekonomickém režimu, tak aby nebyl příliš ztrátový. A když jsme koukali na to, kolik třeba stojí ten provoz, jak v ty Litomyšli nebo v Břeclavi, tak tam město doplácí 5 až 6 milionů ročně na provoz bazénu. Což si myslím, že je těžko udržitelný. Mm-hmm. Sám ze svých zkušeností, ze svých studií vím, že když jsme měli balneotechniku, tak nám vždycky pan docent Šťastný říkal, hele, minimálně 30 tisíc obyvatel potřebuje být ta spádová oblast. To zatím to Mnichovo Hradiště není. Takže toho bych se jakoby obával. Ale myslím si, že by se asi město jako nebránilo tomu, kdyby přišel nějaký soukromý investor a řekl, hele, já tady postavím nějaký malý bazének s wellness, takže by třeba se město na tom nějakým způsobem podílelo, s tím, že by dodalo vlastně aspoň třeba ty zákazníky z řad škol a takovýhle, takže aby tam byla ta naplněnost. Myslím si, že jsou různé možnosti, jak toho docílit, nejen samostatno svojí investicí.
0: Myslíte, že by tady mohl spíše vzniknout ten navrhovaný velký volnočasový areál u Jizery, nebo to je zatím prostě celé nevyřešené a uvidí se v budoucnu?
2: No, tam na tom myslím, že docela intenzivně pracujeme, říkáme si, co by tam mělo být. Jestli nám třeba doopravdy nějaký investor potenciálně by tu cestičku neskrátil k tomu otevření případnému. Takže debatujeme, hledáme možnosti a myslím si, že tam jako priorita je rozvoj těch současných sportovišť, což je tenisový klub, mnichovaradický sportovní klub, fotbalisti, a pak vlastně dát možnosti těm lidem, ale zatím to je v rámci výhledů, strategií.
1: Ale u toho, já se k tomu volnočasovému areálu ještě vrátím, určitě na tom pracujeme, teď vlastně připravujeme s nadačním fondem Škoda Auto jakési memorandum o spolupráci na další roky, kde je explicitně tento areál zmíněn, kde budeme teda pokračovat minimálně v projektové dokumentaci. Tam jsou složitý zatím majetkový, pozemkový věci, takže ale i ty vlastně v první fázi chceme řešit, takže určitě na tomto pokračujeme.
0: Do jaké míry by město vlastně mělo naslouchat svým obyvatelům, do jaké míry to lze, když jste si s nimi takto povídali?
1: Já si myslím, že my se jim snažíme naslouchat a komunikovat s obyvateli relativně nadstandardně. Třeba o tom svědčí i naše cena za Facebook a za městské periodikum. Pravidelně svoláváme občany k investicím, můžou se zúčastnit zasedání zastupitelstva. Měli jsme i teď to setkání s veřejností v rámci strategického plánu. Třeba si myslím, že ta komunikace s občany funguje i na počtu vrácených anketních lístků ke strategickému plánu, kde se nám jich vrátilo skoro 10%, což je nadstandardní číslo. Normálně, když je to 5, tak je to úspěch. Cokoliv je nad 5, tak je vlastně fakt jako... A i to svědčí o tom, že ty občani jsou zvyklí s námi komunikovat. Takže snažíme se, jak říká pan místostarosta, důležitý je, aby byl zapnutý i ten přijímač. My vysíláme.
0: Do konce toho aktuálního volebního období nám tedy zbývá několik měsíců. Samozřejmě víme o tom důvodu, proč by se mělo bilancovat. Za chvilku si k tomu povíme více. Dáme si také další muziku. No a nezapomeňte na to, že pokračuje dopolední rozjezd. Je tu čtvrtek s datem 14. května.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

0: Shania Twain na Rádiu MB a teď opět prostor pro naše hosty, kterými jsou dnes starosta Mnichova Hradiště, pan Jiří Plíhal, a také místostarosta, pan Jan Mareš. Do konce aktuálního volebního období zbývá několik měsíců. O novém složení zastupitelstva města budou občané rozhodovat v pátek 9. a v sobotu 10. října. O tom, že personální obměna bude značná, je jasno už nyní. Pane starosto a pane místostarosto, vy jste oznámili, že své pozice obhajovat nebudete. Co je důvodem?
1: Nebudeme, já třeba řeknu za sebe, za posledních 30 let jsem relativně na plný plyn žil v manažerských pozicích a tu baterku jsem dost často vybil až na úplnou nulu, skončilo to nějakými zdravotními komplikacemi a cítím, že potřeba ta nádrž jako v klidu nechat dobít zase zpátky a ta energie opravdu ubývá a myslím si, že to radši přenechám jiným, protože sám cítím, že nejsem schopen tomu dát to, co by to město potřebovalo.
0: Pane místostarosto, vy jste působil v zastupitelstvu města vlastně z toho 12 let dokonce, z toho 8 let na postu místostarosty. Vedle toho jste se angažoval jako funkcionář v Sokole a trenér oddílu stolního tenisu. Nemáte obavu, že po odchodu z radnice na vás dolehne sklidnění dosavadního způsobu života?
2: Já v to doufám. Já v to doufám, protože to opravdu asi už toho bylo jako tolik, člověk jako trochu stárne, když to vlastně je tak strašný, ale potřebuje víc odpočinku a myslím, že to dolehlo na mě taky v poslední době, že už tomu člověk není schopný dát tolik jako předtím a ten odpočinek tam je trošku potřeba a myslím si, že tady je dostatek schopných lidí, kteří mě jsou schopni nahradit. Takže to nemám strach, že by se něco velkého jako na úřadě změnilo, ale za sebe to dělám jenom proto, že říkám si, je potřeba nějaká změna, je potřeba se trošku někam odpíchnout jinam a to ty

0: já, co jsem nabral v rámci funkce zase schodit.
1: No jasně, členem zastupitelstva města jste od svých 31 let. Měl jste chuť Hradiště nějak výrazně změnit?
0: Ale jako já si myslím, že to není o změně, je to spíš jako by o tom, aby Hradiště fungovalo, aby jako všechno, co se dělá, se dělalo s nějakou dobrou vizí a tu vizi držet. Jo, takže o změnách to není. Já si myslím, že Hradiště by mělo zůstat takovým tím správným ideálním maloměstem k klidnému životu a aby byl nějaký překotný rozvoj, to asi úplně ne, ale tak, aby prostě ty lidi byli spokojení, aby se s nima mluvilo, aby prostě jim bylo nasloucháno a odpovídáno.
1: A za jakých okolností jste se tenkrát vložil do komunální politiky?
0: No překecal mě Ondra Lochman, prostě je to tak, no. Jo, měl vizi, byl prostě tahoun, no, což furt je. A prostě to jsem říkal, tak proč se do toho nepustit. Já už jsem teda kandidoval i předtím někde v tom roce 2008, nebo co to bylo. Takže tam nějaký ten zájem o tu komunální politiku byl a když se to dalo takhle dohromady, tak...
1: Mm-hmm. Vy jste se v roce 2018 stal místo starostou a vytvořil jste právě tandem s Ondřejem Lochmanem. Bylo to složité rozhodování tedy tenkrát?
0: No, tak jako já nejsem úplně přátel změn, byl jsem někde jako zapracován, ale nakonec se jako toho nelituju. Jsou to obrovské zkušenosti. Člověk potkal spoustu nových lidí a za to já jsem vděčný. A když člověk se takhle přemýšlel, jestli má skončit nebo nemá, tak to byla jako jedna z těch věcí, která byla na těch vahách, jakoby proč neskončit, protože s těma lidma byla dobrá spolupráce, na úřadě to funguje velice dobře, jsou tam super lidi, kteří jako vycházejí vstříc, takže...
1: Mm-hmm. A vy jste třeba o vstupu do vyšších pater politiky neuvažoval? Právě třeba po vzoru Ondřeje Lochmana.
0: No, já jsem introvert, jo. Tady to, co tam dělají ty pánové nahoře, to by mě asi jakoby zničilo myšlenkově, tak hodnotově.
1: Mm-hmm. Vy jste tady zažil dva starosty vedle Ondřeje Lochmana, ještě právě pana Jiřího Plíhala, který stojí v čele města od roku 2022. Jaká s nimi tady byla spolupráce?
0: No, tak když to vemu na Ondřeje, Ondra je workoholik, ten prostě to je tahoun, Jirka je praktik. Jo, a s Jirkou si teda velice rozumíme, hodnotově jsme, myslím, že skoro na 99% shody. Ondřej prostě ten byl tahoun zase, no.
1: Ale Ondřej, pokud se nepletu, Spartan, Vyslávista, jo. Tam jste se rozcházeli, ne?
0: No, tak to bylo asi tak jediný, v čem jsme měli jiný názory, no. Mm-hmm,
1: jasně.
0: A za tu dobu prostě ta Sparta toho moc nevyhrála. No.
1: Pane starosto, když se ohlédnete za těmi posledními 4 roky, jak hodnotíte tedy své působení na radnici?
2: Bylo to strašně zajímavé, bylo to taky, jak říkal Honza, spousta zkušeností, který jsem nabil. Já to hodnotím pozitivně, myslím si, že se spousta věcí podařilo. Já jsem vždycky byl jsem takový tmelič, takže si myslím, že i v rámci toho prostoru Hradiště jsem dostal ke stolu lidi, kteří třeba předtím nebyli. Takže toho si jako cením, že se třeba tyhle věci podařilo. A určitě prostě pokračovalo se ve věcech, které byly rozjeté, spoustu se jich dokončilo, ale my jsme zase rozjeli spoustu nových věcí, takže ten zásobník práce pro to město je tady připraven a myslím si, že ten, kdokoliv přijde po nás, může opravdu navázat a pokračovat dál v tom městě, protože o tom Hradišti a u těch malých městech platí, že tam je většinou se dělají ty věci, které jsou potřeba. Tam se jako nehádáme o tom, jestli chceme ten plavecký bazén nebo chceme zimní stadion. Jo? Tam prostě jsou věci, víme, že potřebujeme školy, že potřebujeme zapracovat v tom sociálu a tam není moc jako rozdílných témat.
1: Mm-hmm. A v jakém stavu tedy budete současné vedení Hradiště předávat, když říkáte, že je potřeba hlavně navázat?
2: Na účtě máme 100 milionů, takže Hradiště je finančně zdravé město, máme připravený opravdu zásobník obrovských velkých investic, připravujeme strategický plán, takže tu vizi, kam by to město mělo dojít, máme. Třeba opravdu jsme si v tom strategickém plánu dali záležet na tom, aby byl postaven na faktech. Tam jsou prostě věci, které vychází z těch průzkumů, vychází z tvrdých dat, takže opět zase se vracím k tomu, že to jsou věci, s kterým se to nové vedení bude muset poprat. Není tam nic, co by bylo nějaká, jako opravdu spadlo z oblaku.
1: No, během toho vašeho starostování byla dokončena revitalizace náměstí, lávka přes dálnici na Horku, rekonstrukce klubu, kde sídlí vlastně také místní kultura, ale také revitalizace celé řady ulic. Těší vás pomyšlení na některý zdárně zakončený projekt víc než na jiné třeba?
2: Těch projektů je opravdu velká řada, já jsem, mám z nich velkou radost. Jo. Mám třeba velkou radost, když jsem poprvé slyšel o lávce přes dálnici, jak jsem si říkal, proč. Pak když na ní stojíte, tak prostě víte proč, jo. Je to prostě, je to o tom pocitu, ale já mám třeba strašnou radost takového malého projektu, o kterém zatím moc nemluvíme, a to je dětské oddělení knihovny, kde vlastně trval projekt v hodnotě, řeknu, asi 6 milionů korun, takže relativně málo, ale opravdu to trvalo od začátku mého starostování přesvědčit člověka, který se po 60 letech vystěhuje z bytu, aby jsme mi ten byt mohli předělat na to dětskou knihovnu přes vlastně všechny ty projekční přípravy. Je to relativně malá věc, ale když dneska tam už přijdu a my to budeme 1. září otvírat, tak jako třeba to je taková drobnostka, kterou si strašně užívám.
1: Mm-hmm. Nedá mi to, abych se vás nezeptal i na tu velkou otázku, která se ve městě řeší vlastně skoro 10 let. To je využití soukromých pozemků v Haškově. Téma průmyslových hal na zemědělské půdě je poměrně třaskavé. Jak se na tuhle debatu díváte vy a jak myslíte, že to celé nakonec dopadne?
2: Já se na ně dívám hodně pragmaticky. Je to vlastně jediné místo, kde v Hradišti může vznikat nějaká zaměstnanost. Já jsem to nakousl trošičku s tím strategickým plánem, že bychom rádi, aby ty lidi pracovali v Hradišti. My se teď musíme pokusit to ovlivnit do té míry, abychom tam dostali takový průmysl, s kterým bychom se asi dokázali co nejvíce stotožnit, ale pragmaticky v územním plánu to je jako výstavba. Máme teď zpracovanou studii, která hodně striktně říká, co tam může a co tam nemůže být. A ono, jednou se tam něco stane. Jo? My máme nějaké nástroje města, jak to jsme schopni ovlivnit, takže ovlivňujme to, ale z hlediska té budoucí vize tam prostě něco vznikne.
1: Pane místostarosto, když bych se vás zeptal na nejsilnější momenty vaší kariéry ve vedení města, tak co vás napadne?
0: Ježko, je zraky, tak teďka úplně nejsilnější. Nevím, jako, když jste se ptal kolegy na ty investice, tak jako to, co mě nejvíc jakoby těší, co se mi nejvíc povedlo, tak to je EPC projekt na 12 budovách v Mnichově Hradišti, kde vlastně jsme vyměnili zdroje tepla, vyměnili jsme regulace a takovýhle. Takže, a to jsme dělali ještě před energetickou krizí. A právě v té energetické krizi, myslím si, že to město přineslo spoustu klidu, spoustu peněz ušetřených vlastně na těch energiích a myslím si, že všichni jsou spokojení, že na škole se topí, nejsou výpadky, nemusí se každou chvíli schánět nějaký opravář, aby tam zalátal pod podlahou v tunelu ve tmě a tak nějakou díru, která tam teče, takže to si myslím, že tehdy, když jsem přišel na zastupitelstvo s prorezavělou trubkou otopení, tak se mi podařilo vlastně ukázat těm zastupitelům, že to je potřebný projekt a to si myslím, že přineslo i jako víc prostoru na ty budoucí investice a na správu a to věnovat se něčemu jinému, než jenom potom honit opraváře po škole a po jiných objektech.
1: Určitě můžete být pyšný i na to, že město získalo v regionu pověst inspirativního města. Kam si ale vy třeba nejčastěji chodíte pro inspiraci a pro zajímavá řešení spojená se správou města? Kdo vás třeba inspiruje?
0: Ale ze začátku to třeba byly hodně Semily, Říčany, ten prstenec kolem Prahy. Teď jsme byli vlastně naskušený z Litomyšly. Člověk kouká tak různě, má už vlastně, jak je na Facebooku, tak má ty různý obce, kde mají nějaké zajímavé řešení, tak tam, no, tam postupně něco kouká, tam někde něco se jinde.
1: Jakožto zastupitel pověřený agendou územního plánu nebo člen skupiny, která aktuálně koordinuje přípravu nového strategického plánu města, jste se zásadním způsobem podílel na formulování budoucnosti. Jak byste ji charakterizoval? S jakými výzvami si Hradiště musí tedy poradit?
0: No já si myslím, že jak jsem říkal, aby to zůstalo to klidný maloměsto, kde budou všichni žít spokojeně, kde bude pěkný životní prostředí, a který bude fungovat ekonomicky a prostě tak, no.
1: Až na podzim ve vedení města skončíte, tak jaké budou vaše plány?
0: No tak chvilku si dám nějaký voraz určitě a no a pak se uvidí, jo. Trochu si odpočinout a něco se teďka jakoby vyvrbuje, tak uvidíme, co bude dál.
1: Jak podle vás, pánové, dopadnou příští komunální volby? Když si trošku zavěstíte, pane starosto, tak komu na podzim předáte starostenský řetěz?
2: Já doufám a pevně v to věřím, že bude pokračovat kontinuita. My jsme v rámci spolku Žijeme pro Hradiště vygenerovali v rámci primárních voleb kandidátku na starostku, kandidát tam na místo starostů, takže já věřím, že občani ocení to, co pro to město už těch 12 let děláme a že to dopadne tak a já potom budu moct předat řetěz Martině Kulíkové, a což zachovává tu kontinuitu a ten budoucí, tu vizi, tu strategii, protože ji vlastně sdílíme.
1: A s jakými pocity budete sledovat právě výsledky voleb? Cítíte se být stále součástí toho všeho, nebo už se z vás vzhledem k okolnostem stává spíše pozorovatel?
2: Já si myslím, že pořád jsem součástí. Byl jsem i součástí toho týmu, který připravuje vlastně volební kampaň. S kolegy se scházím, sám jsem sbíral podpisy na petici, aby jsme do těch voleb mohli, takže to jsou věci. Já jsem v principu kandidoval taky před 12 lety do zastupitelstva, tenkrát jsem se nedostal o pár hlasů, pak jsem byl jedno volební období zastupitel, takže jsem ve spolku vlastně taky od jeho založení, takže cítím tu sounáležitost velkou a to jsou věci, které prostě tím tělem a hlavou prošly, to se nedá vymazat.
1: Asi si také pamatujete na své začátky, co byste teda nové starostce nebo novému starostovi poradil v začátcích?
2: Já bych mu poradil, že se musí obrnit obrovskou trpělivostí vůči, nebo starostování je nádherný, ale občas člověk musí opravdu překlenout to, že ne všichni lidé reagují na všechno pozitivně a většinou reagují z neznalostí. Ono dneska reagovat je strašně jednoduchý. Vemu ten placatý telefon a něco napíšu. Takže člověk vždycky musí tohleto opravdu brát s hodně velkým nadhledem. Takže tohleto asi je ta důležitá část toho dění.
1: Pane místostarosto, lze teď třeba očekávat, že budete mít prostor více se věnovat aktivitám Sokole?
0: No, část aktivit Sokol jsem taky předal, takže spíš bych se chtěl víc věnovat tomu stolnímu tenisu. No.
1: Jak se vám tedy daří aktuálně, co se týká stolního tenisu? Jak se daří vašim svěřencům?
0: No, myslím si, že teď se daří skvěle. Teď jsme byli na mistrovství republiky, první prodloužený víkend, kde vlastně můj svěřenec skončil na 25. až 32. místě. Pardon.
1: V pohodě.
0: Takže mládež tam máme teďka skvělou, kluci makaj. A teďka jenom bych chtěl pozvat na finále třetí ligy, kde je naše Ačko, teďka změří síly s Hostinem. Bude to určitě skvělý stolní tenis. Přijďte se podívat v sobotu 16. května od 3 hodin do Sokolovny.
1: Mm-hmm. Tak pánové, máme před sebou léto a dovolené. V jakém duchu se ponesou vaše poslední měsíce vlastně v křesle? Hodláte začít myšleno obrazně s úklidem pracovního stolu nebo na něco takového zatím stále ještě není čas?
2: Já si myslím, že to není čas. My pokračujeme v těch rozdělených věcech, připravujeme ty projekty. Jedna z věcí je ten strategický plán, který chceme dotáhnout. Takže určitě tady o nějakém úklidu a jako zatím není řeč. A já bych to řekl zase obrazně, já na tom stole těch věcí zase, který si odnesu sebou, moc nemám, takže to pak necháme na ty poslední dny asi po volbách.
0: A tam ty práce je furt dost, jo. Myslím si, že nemá co teďka si dělat nějakou velkou dovolenou. A to přijde čas až po volbách a je potřeba dotáhnout ty věci, které jsou rozpracované, tak aby jsme toho předali. Ty nový garnituře, co nejmíň.
2: Ne, to je přesně náš cíl, jako prostě opravdu ty věci tlačíme dál před sebou, chystáme to, není důvod zvolnit.
1: Myslíte, že i po té, co předáte žezlo, že tam poté nadále, nebo že nadále bude ta spolupráce třeba úzká a pravidelná?
2: Určitě se jí nebráním, pokud to bude v mých silách, předám zkušenosti, předám myšlenky. Ono je vždycky strašně důležitý říct třeba, proč se toto děje. Ono, spousta věcí na papíře, spousta věcí se sice jako ví, ale teď se přijde na to a proč. A teďka to opravdu, něco se nedá předat jako písemnou formu, takže určitě jsme připraveni, myslím si, že i Honza tyhle ty věci jako pomoct odpovědět a pomáhat dál tomu prvním.
1: Tak pane starosto, my jako Rádio MB moc děkujeme, že jste si na nás vždycky udělal čas, že jste pravidelně pravidelně docházel do našeho studia a informoval nás o novinkách ve vašem městě. Pane místostarosto, děkujeme za dnešní návštěvu. Samozřejmě vám v nových funkcích i do života přejeme všechno nejlepší. Ještě jednou děkujeme. Ať se vám daří.
2: Ať se vám daří taky, ať se daří Mnichovu Hradišti.
0: Vám taky, jak máte spoustu posluchačů.
3: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz. How do you describe

0: B, krásné čtvrteční dopoledne vám od mikrofonu přeje Roman. Dnešní rozhovor je tedy za námi. Navštívili nás starosta Mnichova Hradiště, pan Jiří Plíhal, a také místostarosta Jan Mareš. Děkujeme za návštěvu. Pánové už zamířili zpět do svého města, tedy do Mnichova Hradiště. Pokud jste rozhovor nestihli celý a pokud by vás zajímal, brzy ho najdete samozřejmě na našem webu v sekci archív. No a my můžeme pokračovat, pokračuje dopolední rozjezd, nezapomeňte, že budeme soutěžit. Ještě do 12. hodiny jsme nevybrali nebo někomu neudali dva volňásky na zítřejší Valečov. Tam to rozhodně bude stát za to, protože dorazí kapely Čechomor a Argema.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 11 hodin. Radio MB.
1: Radio MB. Zprávy.
2: A přinášíme další zprávy Rádia MB. V souvislosti s realizací projektu Telematika je do 12. června částečně uzavřen provoz na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka je po celou dobu průjezdná. Doprava je ale vedena bez světelného signalizačního zařízení. České a moravské mini pivovary loni meziročně uvařily o 8 000 hektolitrů piva méně, hovoří prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Boldřich.
3: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni. V loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
1: Sport.
2: Už zítra odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji a český národní tým se nám představí ve 20 hodin a 20 minut v zápase proti Dánsku. Sobotu pak narazí na Slovinsko a hrát se bude ve stejném čase. Takové byly další zprávy. Mějte krásný čtvrtek.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

na rádiu MB. Rockovou muziku máme taky moc rádi. No a zítra, přátelé, bude skvělá muzika. Na Valečově vystoupí kapely Čechomor a Argema. Koukám na počasí, má být zítra převážně zataženo jen s občasným deštěm a nejvyšší teploty kolem 14 stupňů Celsia. Hele, lepší než velké vedro nebo velká zima, prostě tak akorát na zítřejší Valečov. Pokud byste třeba chtěli dva volňásky vyhrát, volejte právě teď do našeho studia na telefon 608 125 300, protože my pro vás dva volné vstupy máme. Kdo se dovolá jako první, jsou jeho.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely.

0: kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaší návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

hezké dopoledne, takže lupeny na zítřejší Valečov jsme úspěšně rozdali. Tam vystoupí Čechomor a Argema. Průběžně také soutěžíme o volňásky na mladoboleslavský Bolkafest. Ten bude 29. a 30. května na krásné louce. A pravidla této soutěže jsou jasná a jednoduchá. Pokud v našem vysílání uslyšíte píseň od Jiřího Korna nebo od kapel Valda Gang a Alkehol a dovoláte se jako první do studia, dva volňásky

0: Vaše, ale být to může kdykoliv. Třeba jednou, dvakrát přes den nebo ani jednou, může to být v noci. Prostě člověk nikdy neví. Znáte to, čert nikdy nespí. Teď ještě krátce také k fotbalu. V sobotním derby proti Spartě zkazili fotbalové slávy i mistrovské oslavy její příznivci. Včera také sešívaní hráli bez nich a titul dokázali obhájit před prázdnými tribunami. Fandové po trestu od disciplinární komise mohli jen u obrazovek sledovat koncert Slávie, která rozstřílela jablo a vyhrála 5-1. Gratulujeme k obhajobě titulu v Šancelize. Bylo to včera trošku smutný, ale co jsem tak koukal, tak samotní fotbalisté si oslavy pořádně užili a o tom to je. No a klub informoval o tom, že oslavy budou. Konkrétně se má slavit po utkání s Viktorií Plzeň a já myslím, že naprostá drtivá většina fanoušků si to zaslouží. Vy si zasloužíte další muziku, od toho jsme tady pro změnu my. Vaše Rádio MB, hezké dopoledne.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Pokračuje dopolední rozjezd, už zítra se dočkáme hokejového mistrovství světa a naši nastoupí proti Dánsku na úvod. Kdo mistrovství světa vyhraje? Podle bookmakerů pravděpodobně Kanada, po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. Nejvíce sázek míří v současnosti právě na Kanadu a také na Švýcarsko, tedy na dva největší favority. My budeme držet palce našim, doufejme, že překvapí, my umíme být černým koněm, takže zítra večer držíme palce, začínáme.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.

0: pravda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Hezké dopoledne, posloucháte Rádio MB, doba oběda je tady, takže vám přejeme dobrou chuť. No a bude se hodit info, že v Mladé Boleslavi se uskuteční Food Festival. Bude to 23. května, ale pozor, je tu změna konání místa. Z důvodu kolize termínu s fotbalovým utkáním se Food Festival přesouvá do parku Výstaviště. Myslím, že i to je příjemné prostředí, takže jak už jsem říkal, Food Festival 23. května od 10 do 19 hodin, vstupné se neplatí. No a my ochutnáme speciality domácí i světové kuchyně. Dobrou chuť.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: 12 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Na Rádiu MB vysíláme další zprávy. S ohledem na havarijní stav opěrné zdi v Rybničné a Viničné ulici v Mladé Boleslavi pokračuje úplná uzavírka provozu v části Viničné směrem do centra podél opěrné zdi až po Rybničnou ulici. Toto dopravní omezení má trvat do konce letošního roku. Třídílný dokument s názvem 72 hodin ukáže, jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci bez elektřiny, vody a internetu. První díl uvede YouTubeový kanál CZE Experiment 17. května a hovoří režisér Jan Látal.
3: Tenhle experiment ukázal, že Češi moc na přípravu na krizi nemyslí. Spousta z lidí, který jsme oslovili, tak neměli žádnou přípravu doma, což já teda osobně taky třeba nemám, takže jsem jeden z těch, kteří nejsou připraveni. A ukázal i to, že důležitější možná než ty zásoby je nějaká schopnost spolupráce a třeba jako schopnost reagovat v krizi a tak dále. To znamená i ta psychická připravenost.
0: Sport.
2: Plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na mistrovství světa ve fotbale nezahraje. Kouč Viktorie Martin Hyský uvedl, že 30-letý obránce včera absolvoval operaci kolene. To byly další zprávy Rádia MB. Já vám přeji krásný čtvrtek.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.
4: Sedím a zírám potupně do zdi, už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce někdy se spozdí, mám prostě všechno, čemu dřív.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: www.radio.mb.cz.
3: Radio MB.

0: Počasí pro dnešní den převážně velká oblačnost, oblačno až zataženo a místy přehánky. Teploty teď na Mladoboleslavsku kolem 13, odpolední maxima kolem 15 stupňů Celsia.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Děkuju ti.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Právě teď pro vás mám další zprávy Rádia MB. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude parkoviště u magistrátu odboru dopravy v Havlíčkově ulici. Vyčistí se také Belveder a nové parkoviště na Slovance. Nezapomeňte včas přeparkovat svá vozidla. Prezident Petr Pavel se v Bukurešti setkal s nevládnoucí rumunskou královnou Margaretou a jejím manželem princem Radem. Prezident navštívil Rumunsko kvůli summitu takzvané bukureštské devítky. No a k tématům summitu řekl následující.
3: Zároveň to byla i příprava na summit v Ankaře. Výsledkem tohoto jednání bylo přijetí deklarace, která znovu potvrdila vůli k plnění závazku přijatého Hágu, tedy dosáhnout výdajů na obranu vyšší 5%, z čehož těch 3,5% je na čistě vojenské obranné schopnosti a 1,5% na související výdaje s obranou. Zároveň potvrdila vůli nadále podporovat Ukrajinu a Moldavsko.
1: Sport.
2: Fotbalisté pražské Slavie ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec Vysoko 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. To fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul porazili doma Liberec 1-0. Zprávy končí, já vám přeji hezký čtvrtek.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.

0: pátek začíná hokejové mistrovství světa. Podle bookmakerů jsme až šestým největším favoritem na titul. Vede Kanada, následuje Švýcarsko. Naši do turnaje vstoupí zítřejším večerním zápasem proti Dánsku. Hned v sobotu vyzveme Slovinsko. Program bude pro náš tým pokračovat příští týden. V pondělí vyzveme Švédsko, ve středu Itálii, v sobotu Slovensko a následně pak opět v pondělí Norsko a na závěr základní skupiny Kanadu.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: www.radio.mb.cz.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
0: www.radio.mb.cz.

0: Havelka, Uhelné Skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: www.radiomb.cz

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš níčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, ty nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Radio MB. Zprávy.
2: A přinášíme další zprávy Rádia MB. V souvislosti s realizací projektu Telematika je do 12. června částečně uzavřen provoz na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka je po celou dobu průjezdná. Doprava je ale vedena bez světelného signalizačního zařízení. České a moravské mini pivovary loni meziročně uvařily o 8 000 hektolitrů piva méně, hovoří prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Boldřich.
3: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni. V loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
1: Sport.
2: Už zítra odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji a český národní tým se nám představí ve 20 hodin a 20 minut v zápase proti Dánsku. Sobotu pak narazí na Slovinsko a hrát se bude ve stejném čase. Takové byly další zprávy. Mějte krásný čtvrtek.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
1: Rádio MB.
2: Hudba z našeho regionu.

0: Počasí jak na houpačce, vyhlídky do příštích dnů velmi podobný, no a společně s kapelou In Action si tak moc přeju, aby se nám konečně vrátilo to pravý jaro. Každopádně to si ještě několik dnů počkáme, ale na co čekat nemusíme, tak to je muzika. S tou si rozhodně zlepšíme náladu a já už pro vás mám pár minut po 14. hodině připravenou další porci. Odpolední úlet nám odstartoval, dále budou pokračovat Kylie Minogue, Purple Disco Machine a nebo taky Rybičky 48. Máme tu i vyhlídky víkendu, takže já myslím, že se s tím počasím nějak popereme. Však my si nějak poradíme. Hold na sezení na zahrádce to moc není, včera jsme si to vyzkoušeli a můžu říct, že to zkrátka není ono. V minulých týdnech jsme se namlsali, no a určitě se zase dočkáme. Přátelé, my si ale pojďme pozvednout náladu právě slíbenou muzikou. Já jsem Luky, s vámi jsem tu do 16. Vy jste si naladili vaše rádio MB. No a jdeme tedy do muziky Ross Lawrence a přesuneme se rovnou do Afriky. Tak pojďte na to, začíná náš odpolední úlet.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytar.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.

0: domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu!
1: Nechoď tam!
0: Já chci
1: tam!
0: Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam! Já chci tam

Jedničky 48 nám právě teď připomněli léto a my pokračujeme v našem odpoledním úletu. Jak víte, přátelé, jsem velký milovník aut a taky technologií. Bohužel moderní auta jsou sice nabitý moderníma technologiema a nejrůznějšíma vychytávkama, ale zároveň taky různýma, jak se říká, třeba kurvítkama a nebo právě omezujícíma opatřeníma, který nám nařizuje Evropská unie. No a na světě je další novinka. Co se týká bezpečnosti, tak Evropská unie zařídila, že nově registrovaný auta v Evropě dostanou od letošního července blikající brzdový světla. Pokud tedy auto před vámi začne prudce brzdit, poznáte to podle toho, že brzdová světla se rozblikají. Tohleto je docela zajímavá a užitečná novinka, ale samozřejmě není to to, co upoutalo moji pozornost. Kromě blikajících brzdových světel se taky od července zavádí povinnost dalších nových bezpečnostních prvků v Evropě. V interiéru vašeho auta totiž bude muset být nově taky umístěná kamera, která vás bude sledovat, konkrétně vaše oči. No a ve vyhodnocování vaší situace, vašeho momentálního rozpoložení, bude pomáhat jak jinak než umělá inteligence. No a ta díky citlivým senzorům vyhodnotí, jestli člověk za volantem může bezpečně řídit, hlídá tedy, jestli nejste příliš unavený, nebo dokonce dokáže poznat, jestli nejste pod vlivem alkoholu. No tak tohleto je samozřejmě taky užitečná věc.

0: Ale stačí bejt trošku zmuchlanej po ránu, protože co si budeme povídat, nám už trvá chvilku díl, než se plně probudíme, no a vaše auto to vyhodnotí třeba tak, že jste nalitý, no a půjdete pěšky, anebo si budete muset dát nějakou rozcvičku, abyste pro váš vůz byli dostatečně fresh a svěží. No tak přátelé, máme se na co těšit. No jsem zvědavej, kam až tyhle ty technologie, nebo spíše nařízení Evropské unie dojdou. Každopádně ale nás čekají Better Days, tedy lepší dny s DJem Bobem, alespoň tady u nás na Rádiu MB. Tak doufám, že jste dostatečně svěží, protože muziku právě teď posílám.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.tv.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

sám v poli byt větší než dva domy. Když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony. Na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám. Přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko. Víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já.

0: Taky Sebastián se účastnil jedné z oslav narozenin našeho rádia. Svoje místo má i v našem playlistu. No a kamarádi, my už letos budeme slavit další. Jak určitě víte, 14. listopadu se chystá další velká akce. 7. narozeniny Rádia MB a je neuvěřitelný, že už jsme s vámi tady takovou dobu. Projekt, který vzniknul de facto na zkoušku a který se díky vám tak skvěle chytil, nám dělá radost a doufám, že právě i vám a 14. listopadu to společně oslavíme. Když jsme u toho, pojďme si připomenout, kdo že s námi bude slavit. Luboš Odáněl, Pekař, Green Day, Jakub Děkan, Alchymie, no a samozřejmě vy. Rádio MB tedy zraje už skoro 7 let, no tak je taky často tady trošku refreshnout. Už jste si možná stačili všimnout, že od 1. června u nás na Rádiu MB dojde k pár změněnám. Nejenom grafickým, ale taky hudebním. Pilně pracujeme na nových džinglech, pilně pracujeme taky na oživení našeho playlistu. No a zkrátka čeká nás všechny pár příjemných změn. 1. července přesně v 9 hodin dopoledne si odstartujeme novou éru našeho rádia a věříme, že se vám to bude líbit. My jsme nadšení, my už nějaké nástřely máme a těšíme se, až se o ty novinky s vámi podělíme. Teď se s vámi ale dělím o další muziku Sia a David Guetta. Do 15. hodiny taky třeba ještě One Republic a po 15. se opět přihlásím. Jste s Rádiem MB a my jsme za to rádi.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: bylo 15 hodin. Rádio MB. Na Rádiu MB vysíláme další zprávy. S ohledem na havarijní stav opěrné zdi v Rybničné a Viničné ulici v Mladé Boleslavi pokračuje úplná uzavírka provozu v části Viničné směrem do centra podél opěrné zdi až po Rybničnou ulici. Toto dopravní omezení má trvat do konce letošního roku. Třídílný dokument s názvem 72 hodin ukáže, jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci bez elektřiny, vody a internetu. První díl uvede YouTubeový kanál CZE Experiment 17. května a hovoří režisér Jan Látal.
1: Tenhle experiment ukázal, že Češi moc na přípravu na krizi nemyslí. Spousta z lidí, který jsme oslovili, tak neměli žádnou přípravu doma, což já teda osobně taky třeba nemám, takže jsem jeden z těch, kteří nejsou připraveni. A ukázal i to, že důležitější možná než ty zásoby je nějaká schopnost spolupráce a třeba jako schopnost reagovat v krizi a tak dále. To znamená i ta psychická připravenost. Sport.
0: Plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na mistrovství světa ve fotbale nezahraje. Kouč Viktorie Martin Hyský uvedl, že 30-letý obránce včera absolvoval operaci kolene. To byly další zprávy Rádia MB. Já vám přeji krásný čtvrtek.
2: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Kennedy, to bylo trochu lásky na vlnách Rádia MB. Jaro je plný lásky a taky určitě u nás si ji ještě dáme s Lucí Bílou za malou chvilku. Dáme si taky pozitivní o životě s Ottou Balážem a Terezou Barešovou. No a prostě tahle ta hodinka bude taková pozitivní, romantická. Také pokud máte ke komu, určitě se přitulte nebo si zatancujte. Pokud nemáte, dejte si něco k pití a určitě tam najdeme i něco pro vás. Dáme si ještě třeba Petr Beach Project, Molly Hammer a třeba i Miley Cyrus zazní v této hodině. No a za chvilku téma zdrobněliny jídel. Tak pokračujeme v naší krasojízdě a posílám slíbenou Lucku Bílou o lásce. Čtvrteční odpoledne jste ve společnosti Rádia MB Lukyho a odpoledního úletu Svatá Trojice. Jdeme na to!
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Už jsem měla strach, že jsi se ztratila na pořád.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
0: Radio MB.

Uta Baláš a mladá talentovaná zpěvačka, manželka našeho kamaráda Jirky Bareše z kapely Maniak, je tedy Tereska Barešová, naši oblíbenci. To byla muzika, která je s námi ve čtvrtečním vysílání na rádiu MB. Erotic, Samantha Fox nebo Miley Cyrus budou s námi dál, ale my se jdeme podívat na zdrobněliny jídel. Já jsem si totiž nedávno pouštěl po dlouhý době comeback, nebo víceméně jsem na něj náhodou narazil a zrovna na díl, kdy se Ozák rozčiloval nad tím, že se knedlíkům v polivce říká knedlíčky a ne třeba knedle. No a to mi připomnělo nedávnou kauzu, kdy se jazykoví extrémisti rozčilovali třeba nad španělským ptáčkem. Tentokrát se zaměřili na zdrobněliny slov a nejvíc je rozčilovali právě ty zdrobněliny, které se používají v gastru. Číšník vám totiž kolikrát nabídne třeba řízeček, klobásky, jatýrka, kachníčku, salátek, pivečko, džusík, panáčka a kávičku, presíčko s mlíčkem a nebo bez. Případně si můžete dát meníčko. No a jazykoví extrémisti už začali hospodám vyčítat i to, že se jmenujou narůžku a že dělají i minutky, konkrétně vepřové medailonky a kuřecí plátky, ale taky španělské.

0: španělské ptáčky, ubrousky a vidličky. Tak teď si pojďme zkusit, jak by to znělo bez zdrobnělin. V hospodě na rohu by podávali minuty vepřový medailony, kuřecí pláty nebo španělský ptáky. Utřít pusu byste si mohli do papírového ubrusu, no a jedli byste vidlema. Tak já doufám, že je to jenom takovej další výkřik do tmy. Zatím jsme žádný změny v meníčkách nezaznamenali, tak snad to bude v pohodě. No a my si teď dáme pěkně zdrobnělé prostě písničku. Tady už je Miley Cyrus a to rovnou společně s Taylor Swift na Rádio MB. Jdeme do toho.
1: www.radiomb.cz
2: Rádio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.

chvilku loučit, ale pokročil nám taky pracovní týden, máme tu čtvrtek, no a tak už je potřeba tak trochu začít střádat plány na víkend. Já pro vás mám pár tipů, už zítra můžete totiž vyrazit na Valečovské léto a tam celou sezónu zahájit společně s Čechomorem a s Argemou, no a v sobotu potom můžete vyrazit s rodinkou na rodinný festival do autokempu Kosmonosy, tam bude připraven na zábava pro malé i velké. Můžete se těšit na dětskou diskotéku, na nafukovací atrakce, malování na obličej. Pro děti budou připravený taky tvořivý dílničky, zábavná stezka, soutěže a hry. No a pro větší třeba občerstvení. Vstup se neplatí, takže na sobotu jsou plány jasný, pokud chcete někam vyrazit s ratolestma a s rodinkou. Sobota 16. května od 12 hodin rodinný festival v autokempu Kosmonosy. Také to zní skvěle, co říkáte. Teď už se, kamarádi, ale budu loučit, protože do studia dnes už po druhé míří Roman. No a s vámi bude hodině příští, tedy mezi 16. a 17. Já ještě na rozloučenou posílám pro vás všechny Blink 182, no a poletí taky pro všechny Boniface k jejich dnešnímu svátku. Takže užívejte čtvrteční odpoledne, užívejte si ho nejlépe s rádiem MB, no a muzika pokračuje pro vás. Já jsem Luky a těším se zase zítra. Čau!

0: bylo 16 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Právě teď pro vás mám další zprávy Rádia MB. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude parkoviště u magistrátu odboru dopravy v Havlíčkově ulici. Vyčistí se také Belveder a nové parkoviště na Slovance. Nezapomeňte včas přeparkovat svá vozidla. Prezident Petr Pavel se v Bukurešti setkal s nevládnoucí rumunskou královnou Margaretou a jejím manželem princem Radem. Prezident navštívil Rumunsko kvůli summitu tzv. Bukureštské devítky. No a k tématům summitu řekl následující.
3: Zároveň to byla i příprava na summit v Ankaře. Výsledkem tohoto jednání bylo přijetí deklarace, která znovu potvrdila vůli k plnění závazku přijatého vlágu, který dosáhnout výdajů na obranu vyšší 5%, z čehož těch 3,5 je na čistě vojenské obrany schopnosti a 1,5 na související výdaje s obranou. Zároveň potvrdila vůli nadále podporovat Ukrajinu a Moldavsko.
1: Sport.
2: Fotbalisté pražské Slavie ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec Vysoko 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. To fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul porazili doma Liberec 1-0. Zprávy končí, já vám přeji hezký čtvrtek.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hezké odpoledne na rádiu MB, je čas na hodinu s Romanem. Tak fotbalisté Slávie včera získali a oslavili titul. U fanoušků už to teda asi bylo horší, zatím to bylo takové decentní, až po zápase s Viktorií Plzeň mají nějaké oslavy nastat. Každopádně sešívaným se už rýsují možní soupeři v Lize mistrů. Jelibo Barcelonu, Bayern, Real nebo Arsenal nebo loňské šampiony z Paris Saint-Germain. Tyto kluby bude možné vyfasovat, stejně jako třeba PSV Eindhoven, Inter Milan, Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsko, Galatasaray, Feyenoord, Šachtar Doněck a Real Betis. Tyto týmy už mají jistotu, že si Ligu mistrů zahrají. Stejně jako český mistr. Na další potvrzené týmy si ještě musíme počkat. Na české mistry čeká v základní skupině 8 soupeřů. Celkově půjde o čtvrtou návštěvu Slávie v elitní společnosti. Uvidíme, jak to půjde tentokrát, protože všichni víme, že ta minulá Liga mistrů tam moc slavná nebyla. V předkole se pak představí Sparta, takže kdo ví, třeba budeme mít v Lize mistrů hned dva české zástupce. To by bylo fajn. Vracíme se k muzice. Hezké odpoledne.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kita.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

je vaše Mladoboleslavské rádio MB, posloucháte Hodinu s Romanem. Přátelé, proč se v Mladé Boleslavi nechodí na fotbal? Věčně diskutované téma, odpověď zatím nikdo nenašel. Někomu tam vadili cizinci, někomu zase prostě špatná hra, anebo je to od každého něco málo. Každopádně ani na tom posledním zápase Boleslav Dukla diváci příliš nebyli, bylo jich tam něco přes 800 a to kdo ví jestli, takový je oficiální údaj. Teď o víkendu pojede Boleslav na Slovácko, no a uvidíme, jestli předvede lepší výkon než v tom domácím zápase proti Dukle, protože tam chtěl trenér Majer střídat většinu hráčů. Tam se prostě nedařilo a výkon nebyl oslňující.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Polkafest se nám v Mladé Boleslavi blíží už 29. a 30. května v Mladé Boleslavi na Krásné Louce. Vystoupí tam několik skvělých kapel. Pokud bych měl vyjmenovat třeba jen tři, namátkou jako příklad, tak Rybičky 48, Škvor anebo třeba Dimitri. Ale celkem tam těch kapel bude 17. Co se týká návštěvnosti, tak bych si tipnul, že na Polkafest dorazí nějakých 5 až 10 tisíc návštěvníků. Pokud ještě nemáte lupeny, můžete zavítat na vstupnafest.cz anebo vychytat možnost na rádiu MB, pokud zazní píseň od Jirky Korna nebo kapel Valda Gang a Alkohol a vy se dovoláte jako první, pak získáváte dva volňásky. Ovšem, kdy to bude, to nikdo neví. Víme, kdy budeme hrát o poslední dva volňásky na Valečov. To bude zítra mezi 9. a 12. hodinou. Právě zítra na Valečově vystoupí Čechomor a také Argema. Tuhle informaci ode mne máte úplně zadáčo. Tak jo, nám už se blíží 17. hodina, za chvilku vám nabídneme další zprávy a pak už s vámi bude David. Já se budu těšit zase zítra dopoledne mezi 9. a 12. hodinou. No a to už bude pátek, pořádně si to užijeme. Čau zítra dopoledne.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: bylo 17 hodin. Rádio MB. A přinášíme další zprávy Rádia MB. V souvislosti s realizací projektu Telematika je do 12. června částečně uzavřen provoz na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka je po celou dobu průjezdná. Doprava je ale vedena bez světelného signalizačního zařízení. České a moravské mini pivovary loni meziročně uvařily o 8 000 hektolitrů piva méně, hovoří prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Boldřich.
1: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni. V loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
2: Sport.
0: Už zítra odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji a český národní tým se nám představí ve 20 hodin a 20 minut v zápase proti Dánsku. Sobotu pak narazí na Slovinsko a hrát se bude ve stejném čase. Takové byly další zprávy. Mějte krásný čtvrtek.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB. MB. MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: Radio MB.
8: Radio MB.
9: Radio MB. Radio MB.

0: Na Rádiu MB vysíláme další zprávy. S ohledem na havarijní stav opěrné zdi v Rybničné a Viničné ulici v Mladé Boleslavi pokračuje úplná uzavírka provozu v části Viničné směrem do centra podél opěrné zdi až po Rybničnou ulici. Toto dopravní omezení má trvat do konce letošního roku. Třídílný dokument s názvem 72 hodin ukáže, jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci bez elektřiny, vody a internetu. První díl uvede YouTubeový kanál CZE Experiment 17. května a hovoří režisér Jan Látal.
1: Tenhle experiment ukázal, že Češi moc na přípravu na krizi nemyslí. Spousta z lidí, který jsme oslovili, tak neměli žádnou přípravu doma, což já teda osobně taky třeba nemám, takže jsem jeden z těch, kteří nejsou připraveni. A ukázal i to, že důležitější možná než ty zásoby je nějaká schopnost spolupráce a třeba jako schopnost reagovat v krizi a tak dále. To znamená i ta psychická připravenost.
0: Sport. Plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na mistrovství světa ve fotbale nezahraje. Kouč Viktorie Martin Hyský uvedl, že 30-letý obránce včera absolvoval operaci kolene. To byly další zprávy Rádia MB. Já vám přeji krásný čtvrtek.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

0: 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: www.radiomb.cz.
1: Radio MB.
2: Zažil jsem srandy fůru, prošel světa kus. Ze skotských polí viděl prvně dvojmo velký vůz. Jak vzal mě první

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
4: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

občas osud na kolena každýho sráží. Na tom, jestli král či chudák, na tom nezáleží, víš. Tak to prostě chodí.

0: uhelné skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.

0: až do středy.
1: Radio MB.

0: bylo 20 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytary.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: Bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Mauli, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: bylo 22 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Welcome. Welcome to paradise.
1: www.radiomb.cz Noc plná devadesátek.